podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde Vlno. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio to 2 minuty před 6 hodinou roztáčela Bonnie Tyler, za chvíli už nám bude zpívat Paul Young, Eurythmics nebo Madonna, můžete se těšit na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Před dnešními prvními zprávami ještě jdeme na silnice, máme hlášeného pobíhajícího koně na silnici 260 u Zubrnic na Litoměřicku a porouchané vozidlo překáží na D52 na 15. kilometru ve směru z Brna, jinak větší komplikace hlášené nemáme. Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 25. června vám hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud je ale po podnětu od prezidenta včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Teplotní rekord včera v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo tradičně v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. V Caracasu se zřítily některé domy. Katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Prozatímní prezidentka Rodríguezová v zemi vyhlásila stav nouze.
0: Co se děje v regionu?
2: Zhruba 620 milionů korun zaplatí hlavní město za plánovaný Park and Ride parkovací dům na Zličíně. Radní hlavního města rozhodli o tom, že dům postaví firmy Bak stavební a Metrostav. Kapacita domu, který se začne v ulici Na Radosti stavět letos, bude 596 parkovacích míst. Pětipodlažní parkovací dům bude hotový v roce 2028 a nabídne také pětici nabíjecích míst elektromobilů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu, kdy se v rozmezí zhruba 6 minut trefili Mateo Chávez a Julián Quiñones. A v nastavení se pak prosadil střídající Álvaro Fidalgo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný, během dne místy přechodně i polojasný. Teploty 29 až 34 stupňů Celsia, na horách naměříme okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin a my stojíme na začátku 25. červnového dne. Ve studiu je s vámi u mikrofonu Jirka Svoboda. Pomalu rozlepte oči, uvařte si kafe a my vás mezi tím budeme zásobovat čerstvými aktualitami, počasím a zajímavostmi a hlavně hity osmdesátek. Tak ještě jedno dobré ráno a příjemný start do nového dne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Dobré ráno vám všem, kdo právě posloucháte Signál Radio. Dnes jsme se probudili do čtvrtku s datem 25. června a jestli se jmenujete Ivan, tak máte dneska svátek. Narozeniny by slavil architekt Antoni Gaudí, autor katedrály Sagrada Familia v Barceloně. Oslavencem by byl i autor románu 1984 George Orwell a nesmíme zapomenout ani na zpěváka George Michaela, který se narodil v roce 1963. K oslavencům patří herec Zdeněk Piškula, redaktor a moderátor Václav Moravec, moderátorka zpěvačka Tereza Pergnerová, herečka Pavla Tomicová nebo hokejisti Milan Hnilička a Robert Reichl. Od nás letí velké gratulace, no a my ostatní můžeme oslavit třeba Den barevné televize a nebo Den kozího sýra. Přeju vám krásný čtvrtek.
1: Signál Radio vám přeje.

0: Skupina Eurythmics nám právě teď na Signál rádiu zpívala o tom, že přichází déšť, ale skutečnost je za našimi okny přeci jenom jiná. Česko se probudilo do úplně jasného rána s teplotami mezi 14 a 19 stupni. Například Plzeň a Jihlava měří 16 stupňů, Ústí nad Labem a Brno mají 17 stupňů a Praha začíná den na 19 stupních. Před námi je tropický den, obloha bude úplně vymetená, během dne může být přechodně polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na horách bude příjemných 25 stupňů Celsia. Tak dneska hezky na lehko a s hudbou ze Signál rádia. Tohle už jsou Kvíni.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Madonna, před 6:30 ještě kapela Šalom, ale nejdříve si povíme, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne převezme pověřovací listiny nových velvyslanců v České republice, zároveň je přijme na Pražském hradě. Poslance dnes čekají pravidelné interpelace na členy vlády, na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy. V italském hlavním městě Římě dnes začnou oslavy ikonického motocyklu značky Vespa, do města zamíří fanoušci z celého světa. Čtyřdenní festival nabídne hudbu, výstavy i nepřetržitou zábavu, potrvá do 28. června. Nejočekávanější počítačová hra letošního roku GTA 6 jde dnes do předprodeje. Podle uniklých dat by měla její nejdražší verze vyjít na 200 euro. V Litoměřicích dnes bude pokračovat natáčení kriminálního seriálu. V souvislosti s tím dojde na vybraných místech ve městě k dopravním omezením. Do českých kin dnes vstupuje letní romantická komedie Dana Pánka Po večerce. Dnes dojde ke slavnostnímu otevření nové vstupní budovy Muzea lidových staveb v Kouřimi. Objekt nabídne spojení tradiční venkovské architektury a moderních prvků. A v našem hlavním městě dnes skončí olympiáda dětí a mládeže, které se účastnilo skoro 3,5 tisíce mladých sportovců ve 23 sportech ze všech krajů republiky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno

Skupina Jazzu v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už vás pozvu do kina na snímek, který vás možná přenese do času, kdy jste jako děti jezdívali na tábory. No a do 7. hodiny z hudby třeba New Kids on the Block, Joan Jett anebo Matthew Wilder. Tak dobré ráno.

Ranní vysílání Signál Rádia roztančili New Kids on the Block a já věřím, že jste se probudili s dobrou náladou a vyhlížíte slunečný den. Máme úplně jasno, s teplotami mezi 14 a 19 stupni, například Plzeň a Jihlava měří 16 stupňů, Ústí nad Labem a Brno mají 17 stupňů a Praha začíná den na 19 stupních. Teploty půjdou hodně rychle nahoru, protože před námi je tropický den, obloha dnes bude úplně vymetená, během dne může být přechodně polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na horách bude příjemných 25 stupňů Celsia. Tak si užijte 80-kové léto se Signál rádiem. Teď posílám Joan Jett.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, za chvíli Matthew Wilder nebo Desireless, ale také ve čtvrtek ráno jsou zpravodajské weby plné zajímavých témat.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Britská skupina Rolls-Royce, se kterou česká energetická skupina ČES plánuje stavět malé modulární reaktory v Česku i zahraničí, dnes představí možnosti zapojení českého průmyslu do připravovaného dodavatelského řetězce. České firmy by se tak měly seznámit s podmínkami možné účasti na stavbách. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Častou příčinou dopravních nehod je nevěnování se řízení. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami pro většinu Česka. Kvůli horku také roste riziko vzniku požáru. O víkendu mají teploty přesahovat 35 stupňů a v některých nížinách by se mohly dostat až ke 40 stupňům. Lékaři proto doporučují dostatečný přísun tekutin a nepobývat na přímém slunci od 11 do 16 hodin, kdy paprsky pálí nejvíce. A Mezinárodní olympijský výbor vytvoří zvláštní fond, ze kterého bude sportovcům vyplácet za účast na olympijských hrách prémii 10 000 dolarů, tedy přes 200 000 korun. Jako první si o grant budou moci zažádat účastníci letošních zimních her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Do kin dnes míří nové filmy a jedním z nich je také snímek Po večerce režiséra a scénáristy Dana Pánka. Ten ve filmu využil své zkušenosti z letního tábora, kam jezdil jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí. Jeho nový snímek se odehrává právě na táboře, kam se na pár dní vrací vyhořelý manažer. A režisér Pánek k tomu říká:
1: vlastně jsem měl největší problém u psaní scénáře, co z toho vyhodit, protože těch vzpomínek bylo opravdu strašně moc a nešlo to dát všechno do jednoho filmu. Ale opravdu je to jako 100% výpověď o mých letech jako na táboře. Všechno, co tam diváci viděli, se opravdu stalo. Všechny postavy, které tam jsou v tom filmu, tak existujou. Shodou okolností vlastně půl roku předtím, než jsme začali natáčet, tak ten areál koupil fantastický majitel a za to jsem mu taky vděčný, za to, že nás tam nechal natáčet a že se snažili udělat všechno možné pro to, aby ten areál byl připravený na to natáčení.
0: Nová letní romantická komedie Po večerce režiséra Dana Pánka má oficiální premiéru v českých kinech právě dnes. V hlavních rolích vyhořelého manažera, který se vrací do tábora svého dětství a jeho první lásky, se představí Vladimír Polívka a Eva Podzimková.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Desireless Voyage Voyage na Signál Rádiu necelé 4 minuty před 7 hodinou. Lucka Sinková je se mnou ve studiu. Dobré ráno ti přeju.
1: Ospalá, dobrý den všem.
0: My to musíme říct našim posluchačům. My jsme se tady dneska sešli trošku jako dva zombíci, naprosto nevyspalí. Nebylo to úplně asi kvůli tomu horku, ale spíš, že jsme oba dva byli na koncertu a každý z nás na úplně jiném. Ty jsi byla na Heleně Vondráčkové, víš?
1: Přesně tak, v hudebním divadle Karlín a ty jsi byl v O2 aréně
0: na Duren. Je to tak. Hezký zážitek, aréna plná, zpěvák Simon Le Bon prostě ve svém věku zpívá naprosto božsky, zahráli všechny svoje slavné hity jako Relax, Wild Boy, Ordinary World, Bondovku, View to a Kill,
1: prosím tě.
0: Letošní novinku Free to Love, která zněla naprosto božsky.
1: Tak všechny, co jsi jmenoval, znám až na tu poslední, no. Tu novinku si musím dát do uší. No a Helena taky to rozjela, jsem včera navíc slavila narozeniny, 79, 80 to oslaví v Edenu, jak všude avizuje. A představ si, v 79 letech, takhle lidově řečeno křepčit na pódiu, to je neuvěřitelné.
0: Ta ženská má prostě energii, no.
1: Neskutečnou a řekla mi, že to má po svý mamince.
0: No, někdo to má možná v genech.
1: Jo, je to tak. My máme v genech zprávy, tak pojďme na ně. Venezuelu v noci na dnešek zasáhla 2 silná zemětřesení, víc se k tomu povíme za chvilku. No a teď ta horší zpráva, ještě další. Čeští fotbalisté na mistrovství světa po porážce 0-3 s Mexikem končí už v základní skupině. Takže jsem přišla s dvěma negativními zprávami, musíš to, Jirko, vyrovnat.
0: Nevyšlo to, no. Teď ještě jdeme na silnice, tam to taky není nic moc.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na Pražském okruhu se na 62. kilometru ve směru k dálnici D10 srazila 2 osobní auta a záchranka zasahuje u nehody 2 osobáků na silnici 523 u Jihlavy. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu. Na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 25. června je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale po podnětu od prezidenta včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Jakou roli v delegaci, kterou povede premiér Andrej Babiš, bude Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky v pondělí vláda. Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. Venezuelu v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Silné otřesy byly zaznamenány i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde se podle tamního ministra vnitra zřítilo několik budov. Americká geologická služba odhadla, že zemětřesení si vyžádala velký počet obětí a rozsáhlé škody.
0: Co se děje v regionu?
1: Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy v obou směrech od 17:30 nejezdilo. Ve stanici Anděl totiž časně ráno srazila souprava člověka. Dopravce tak posílil provoz tramvajové linky číslo 3, která jezdila odklonem a cestující mohli využít místo zastavené podzemní dráhy. Teď je to pár minut, co byl provoz obnoven.
0: Sport.
1: Byli postaveni před jasný úkol, který nezvládli. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem po špatné druhé půli jednoznačně 0-3 a na turnaji končí s jediným bodem už po základní skupině. Návrat na mundial po dlouhých 20 letech se tak rozhodně nevyvedl podle představ.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný, během dne místy přechodně i polojasný. Teploty 29 až 34 stupňů Celsia, na horách naměříme okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Dobré ráno, také po 7 hodině máte ten správný signál. Dnes je 25. června, narozeniny by proto měl zpěvák George Michael a k oslavencům patří herec Zdeněk Piškula, redaktor a moderátor Václav Moravec, moderátorka zpěvačka Tereza Pergnerová, herečka Pavla Tomicová nebo hokejisti Milan Hnilička a Robert Reichl. Přeju jen to nejlepší a za chvíli už vám připomenu několik výročí. Jedno bude o zrození fenoménu jménem Harry Potter. Tak dobré ráno a hezký poslech, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, je 25. června, den, kdy se v roce 1946 začala letadla poprvé používat k přepravě pošty. Roztáčím kola stroje času, který nás vezme za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1997 vydala britská spisovatelka Joan Rowlingová první díl příběhu malého kouzelníka Harry Potter a kámen mudrců. V roce 1974 lidstvo vyslalo do vesmíru zvláštní poselství mimozemským civilizacím, takové ET volat domů. V roce 1951 se konalo první zkušební vysílání barevné televize. Moc lidí ho ale nevidělo. Na světě totiž tenkrát existovalo jenom 40 barevných televizorů. V roce 1876 proběhla legendární bitva u Little Big Hornu. Jízdní oddíl generála Castra byl totálně zdecimován, když se utkal s indiánským kmenem Siouxů. Velká část vojáků si sama vzala život, tak se obávali indiánů. A v tento den byla v roce 1869 do obchodního rejstříku zapsána firma první plzeňský akciový pivovar, pozdější Gambrinus.
1: Signál rádio vám přeje

0: Klasik na rádio Laidback a jejich Sunshine Reggae, hudba jako dělaná do dnešního počasí. Česko se probudilo do úplně jasného rána s teplotami do 20 stupňů a před námi je tropický den. Obloha dnes bude vymetená, během dne může být přechodně polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na horách pak bude příjemných 25 stupňů Celsia. Nezapomínejte proto na pravidelný pitný režim a vyhýbejte se náročným fyzickým aktivitám. Raději si užívejte pohodu a 80-kové léto se Signál rádiem.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: je dnes do předprodeje. Podle uniklých dat by měla její nejdražší verze vyjít na 200 euro. V Litoměřicích dnes bude pokračovat natáčení kriminálního seriálu. V souvislosti s tím dojde na vybraných místech ve městě k dopravním omezením. Do českých kin dnes vstupuje letní romantická komedie Dana Pánka Po večerce. Dnes dojde ke slavnostnímu otevření nové vstupní budovy Muzea lidových staveb v Kouřimi. Objekt nabídne spojení tradiční venkovské architektury a moderních prvků. A v našem hlavním městě dnes skončí olympiáda dětí a mládeže, které se účastnilo skoro 3,5 tisíce mladých sportovců ve 23 sportech ze všech krajů republiky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Tři minuty po půl osmé nám na Signál Rádiu zpívala kapela R.E.M., dál už to budou Pet Shop Boys, Michael Jackson anebo skupina Kaoma.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 27 u Horní Břízy na Plzeňsku. Praha k Belská ulice, tady se tvoří kolona po nehodě před křižovatkou s Kolbenovou ve směru na centrum a nehoda se zraněním se stala na silnici 102 u obce Slapy na Praze Západ. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Máte naladěné Signál Rádio. Autobazary potvrzují, že jarní růst cen pohonných hmot přinesl výraznou změnu v preferencích českých motoristů. Zatímco ještě v loni byly prodeje benzínových a dieselových aut prakticky vyrovnané, letos se začali zákazníci více přiklánět k benzínovým motorům. Jejich prodeje vzrostly až o čtvrtinu. Naopak auta s dieselovým pohonem ztrácejí. Ale i když provoz automobilu výrazně zdražil, zákazníci prý neustupují ze svých požadavků na velikost a praktičnost vozu. Nejvíce se stále prodávají SUVčka a hatchbacky. A jestli se chystáte koupit ojeté auto, tak průměrná cena vozu prodávaných v bazarech se aktuálně pohybuje na úrovni 215 000 korun.

0: Na Signál rádu nám právě dospíval Michael Jackson, v kalendáři je dnes jméno Ivan a pranostika na dnešek říká: svatý Ivan bývá plačtivý pán. No tak to dnes vůbec nehrozí, před námi je totiž den plný slunce, odpoledne může být přechodně polojasno a teploty vystoupí na tropické hodnoty, naměříme 29 až 34 stupňů. Kdo se bude chtít trochu schladit, bude muset vyrazit na hory, tam naměříme příjemných 25 stupňů Celsia. Počítejme s tím, že v dalších dnech u nás teploty ještě dál porostou, tak se pojďme na tohle počasí naladit letním hitem, posílám Lambádu.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Rytmu Lambády plyne dnešní ráno na Signál Rádium. Za chvíli například Supertramp, ale ještě se vydáme na Jižní Moravu. Do Slavkova zamíří stovky veteránů a na místě bude i náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Zámecký park ve Slavkově u Brna se v sobotu znovu promění v živou galerii technické historie. Veteran Fest Slavkov Austerlitz tradičně přivítá majitele i obdivovatele historických vozidel. Nabídne jedinečnou podívanou, která spojuje eleganci s minulostí, ale i s rodinnou atmosférou. Do Slavkova míří stovky vystavovatelů a tisíce návštěvníků nejen z tuzemska, ale také z Rakouska, Polska, Slovenska a dalších zemí. Setkání se již tradičně koná v impozantním prostředí historického zámeckého parku. Veterán Fest není ale jen o lesklých karoseriích a vůni benzínu. Celou akci doprovází dobová atmosféra, kterou dotvářejí dámy v elegantních modelech s kloboučky a paraplíčky, inspirovanými první republikou, swingová hudba i taneční vystoupení přímo mezi historickými vozy. Myslí se i na nejmenší návštěvníky. Veterán Fest je událostí, kde se baví celá rodina. Patronkou festu je herečka Alena Antalová, která propůjčuje akci svůj osobní půvab. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte ve společnosti Signál Rádia. Blížíme se k 8 hodině a dnešní dobrá zpráva je spojená s ochranou pitné vody.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Ochrana pitné vody přináší už konkrétní výsledky. Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov, známé také jako Želivka, během 5 let výrazně omezili používání vybraných pesticidů. Díky tomu se podařilo snížit znečištění v průměru o 27% ročně. Víc k tomu prozradí ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Za celé to období na základě pravidelného monitoringu a opravdu za základě dodržování všech těch podmínek, které v tom pilotním projektu byly stanoveny, jsme snížili přísun znečištění do vodárenské nádrže Švihov na Želivce z toho povodí, které bylo předmětem toho pilotního projektu, o 6,5 tuny, což znamená, že je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření.
0: Výsledky pravidelného monitoringu potvrdily, že omezení pesticidů má skutečný pozitivní dopad na kvalitu vody. Projekt se zaměřil na ochranné pásmo nádrže Švihov, což je největší vodárenská nádrž ve střední Evropě, která zásobuje pitnou vodou také Prahu. Tento projekt navíc ukazuje, že spolupráce zemědělců a vodohospodářů dokáže účinně chránit cenné zdroje pitné vody pro budoucí generace.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Fantastic na rádiu, zpěvačka Jas, The Only Way Is Up. Máme 4 minuty před 8 hodinou, Seno ve studiu opět. Lucka, vítám tě tady.
1: Nastartovaná, hezké signálové.
0: Nastartovaná, já myslím, že nás čekají teď horké dny, kdy spousta z nás tak říkaně zvadne.
1: No já už uvadám několik dnů.
0: Ale mám tady pár tipů na takové možná příjemné ochlazení.
1: Ano.
0: Mělo by se pověsit mokré prostěradlo do místa, kde to trošku profukuje, protože by to mělo aspoň trochu osvěžit vzduch v místnosti, kde prostě nemáme možnost mít klimatizaci. A to, co já mám třeba na sobě velmi vyzkoušené, tak dát vodu do rozprašovače a pravidelně se tou jemnou mlhou celý prostě poprášit, postříkat a nechat tu vodu ze sebe odpařit. Ono to přeci jenom trošku to tělo ochladí.
1: Moje kamarádka si vzala, jsme si byli v pondělí takzvaně sednout a vzala si takový vějíř. A ovávala tam tím, nebo děkuju, ovívala tam dokonce asi snad 4 řady. A jedna paní se tak otočila a říká, již vy děláte ale průvan. Tak jsem jeden malej vějíř, jo, koupený někde, nevím kde, za pár korun a podívej, ovívali jsme tam několik řad.
0: Takže přátelé, vějíř, voda do rozprašovače a mokré prostěradlo pověsit do oken a třeba to trošku pomůže.
1: Ale ono se konečně ochladí a o tom bude řeč za chvilku ve zprávách. A taky dětem zítra naposledy zazvoní. Já jsem byla v šoku, jo, když jsem se to dozvěděla, že mají letošní jako školní rok trošku kratší, ale je to tak. No a když se přesně vrátí do lavic, tak to taky prozradím.
0: No vlastně letošní letní prázdniny by měly být nejdelší za mnoho let.
1: No,
0: 66
1: právě.
0: Dní by to mělo
1: školní
0: být.
1: Školní rok se zkrátil a prázdniny jsou delší.
0: A po zprávách Kylie Minogue, Genesis nebo zpěvačka Sandra, to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Nehoda se zraněním vás drží na silnici 116 u Malé Hraštice na Příbramsku. České Budějovice silnice číslo 3 Strakonická, tady se srazil kamion s osobákem. Praha Kbelská ulice, tady se tvoří kolona po nehodě před křižovatkou s Kolbenovou ve směru na centrum. A ještě Praha Liberecká ulice ve směru na centrum, tady vás drží nehoda 3 osobních aut. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na předposlední den školního roku vám hezké ráno přeje Lucie Sinková. Po více než půlroční pauze se znovu otevírá program Zelená úsporám na renovace budov s cílem snížit spotřebu energií. Dotace nově získají pouze zranitelné domácnosti, ostatním budou k dispozici bezúročné úvěry. Příjem elektronických žádostí začne už za 2 hodiny. S podáním pomohou energetičtí poradci. Program má fungovat průběžně až do podzimu 2029. V Gdaňsku na severu Polska dnes začíná dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Při 2 silných zemětřeseních, která v noci na dnešek zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí a 700 osob je zraněných. Americká geologická služba dříve odhadla, že obětí může být 10 až 100 tisíc.
0: Co se děje v regionu?
2: Společnost Praxity Tourism představila novou verzi mobilní hry Playing Prague. Ta zavede hráče v 10 úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s 10 osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. Zároveň vznikne také počítačová verze, která bude mít lepší grafiku. První verzi hry si už za rok stáhlo zhruba 102 tisíc uživatelů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze tak nepostoupili. Dodejme, že zápas na stadionu sledovalo více než 80 tisíc diváků.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný, během dne místy přechodně i polojasný. Teploty 29 až 34 stupňů Celsia, na horách naměříme okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dnešní ráno na Signál Rádio překročilo 8 hodinu. Za chvíli se budeme věnovat tématu dovolených a zjistíme, jaké letos plánujeme a kolik zhruba chceme utratit. A před 8:30 vám opět nabídnu jednu zajímavou anketu natočenou s dětmi. Proto zůstaňte na ladění. Jsme vaše Signál Rádio a ze studia vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Prázdniny jsou na spadnutí a my Češi letos plánujeme utratit za letní dovolenou průměrně o necelých 2100 korun na osobu více než v loni. Vyplývá to z průzkumu Holiday Barometer, kterého se zúčastnili tisíce lidí ze 26 zemí. No a my Češi jsme uváděli, že v letní sezóně na dovolenou vynaložíme průměrně 36 tisíc korun. Více než polovina českých respondentů chce strávit dovolenou s rodinou u moře v Itálii nebo Chorvatsku. Lukáš Soural za zadavatele průzkumu k tomu říká.
1: Po covidová doba nám vlastně změnila to, že čeští obyvatelé již nejezdí na dovolenou jednou během prázdnin, ale volí raději to, že jedou na kratší dovolenou na začátku prázdnin a potom na konci prázdnin na druhou dovolenou a mají to tak, že vlastně děti chtějí přivítat do prázdnin a následně se s nimi i rozloučit.
0: Ať už vyrazíte kamkoliv, nezapomeňte, že si můžete vzít Signál rádio sebou, stačí mít v mobilním telefonu stáhnutou naší aplikaci a díky ní vám budeme hrát i nejlepší osmdesátky kdekoliv na světě. Ráno

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teploty dnes půjdou hodně přes 30 stupňů a tak by mohl být v ohrožení teplotní rekord z roku 1967. Tehdy v pražském Klementinu naměřili 34,5 stupně. Nás dnes čeká jasná obloha, odpoledne může být přechodně i polojasno, ale sluneční paprsky vyhřejí vzduch na 29 až 34 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 25. Tím oteplování v Česku nekončí, teploty v dalších dnech ještě porostou a o víkendu bychom se mohli dotknout i 40. Buďte proto na sebe v těchto horkých dnech velmi opatrní. Tohle už je Sandra a já vám přeju dobré ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Před 8:30 si dáme anketu s dětmi, kterých jsme se ptali, kam vyrazí na prázdniny, a zaspívá Dalibor Janda nebo Kim Wilde. Pojďme ale ještě zjistit, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Britská skupina Rolls-Royce, se kterou česká energetická skupina ČES plánuje stavět malé modulární reaktory v Česku i zahraničí, dnes představí možnosti zapojení českého průmyslu do připravovaného dodavatelského řetězce. České firmy by se tak měly seznámit s podmínkami možné účasti na stavbách. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Častou příčinou dopravních nehod je nevěnování se řízení. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami pro většinu Česka. Kvůli horku také roste riziko vzniku požáru. O víkendu mají teploty přesahovat 35 stupňů a v některých nížinách by se mohly dostat až ke 40 stupňům. Lékaři proto doporučují dostatečný přísun tekutin a nepobývat na přímém slunci od 11 do 16 hodin, kdy paprsky pálí nejvíce. A Mezinárodní olympijský výbor vytvoří zvláštní fond, ze kterého bude sportovcům vyplácet za účast na olympijských hrách prémii 10 000 dolarů, tedy přes 200 000 korun. Jako první si o grant budou moci zažádat účastníci letošních zimních her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Když si vzpomenu na léto během svého dětství a dospívání, tak pro mě byly prázdniny většinou o nějakém pionýrském táboře a pak léto na chalupě. Ale co čeká současné děti? Těch jsme se zeptali, kam vyrazí o prázdninách.
1: Já pojedu do Liberce a na chatu. Budeme prostě taky.
2: Já pojedu do Itálie a potom pojedu na farmu do Besky.
3: My poletíme do Tunisu a pak do Německa.
4: Takže my pojedeme do Chorvatska, pak pojedeme do Švýcarska. Potom půjdeme ještě na týden na tábor a potom prostě půjdeme tak nějak jako na chatě.
5: Já pojedu na tábor lezecký, pojedu na tábor Příměšťák, potom pojedu babičce a potom budeme doma.
6: Poletíme na Kanarské ostrovy na La Palma a do Londýna.
7: My do Francie a doufám, že potkám Igu Švajek.
0: No panečku, takové možnosti cestování po světě, to jsme v osmdesátkách neměli. Na dovolenou si ale určitě nezapomeňte přibalit i mobilní apku Signál rádia.
8: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Necelé dvě minuty po půl deváté nám na Signál rádiu zpívala Kim Wilde a dá už to roztočí Rick Astley, zpěvačka Cher a nebo Bruce Springsteen.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala v Berouně na třídě Míru. Kamion narazil do viaduktu na silnici číslo 27 u obce Běšiny na Klatovsku. Pražský okruh, tady vás drží nehoda na 11. kilometru ve směru od Ruzyně k dálnici D7 a ještě Brno ulice Merhautova, tady došlo k nehodě cyklisty a místo je průjezdné pouze s velkou opatrností. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na Signál rádu nám zpíval Rick Astley. Fotbaloví fanoušci vědí, že našemu týmu zápas proti Mexiku nevyšel, ale šampionát pokračuje dál a jeho další program nám nastíní kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.
2: Stejně jako včera se i dnes můžeme těšit na plný počet 6 zápasů. Od 10 večer bude chtít Curaçao navázat na svůj historicky první bod z mundialu proti pobřežímu slonoviny a šokovat proniknutím mezi 32 nejlepších celků. Ve stejný čas se odehraje duel Ekvádoru a Německa. Jeho Američané potřebují bodovat, naši evropští sousedi už mají vyřazovací fázi jistou. Stejně tak domácí Spojené státy v duelu o čest vyzvou Turecko, které je ze hry venku. Naopak o druhé místo ve skupině D si to také úderem 4. ráno rozdají Paraguay s Austrálií. Do party už nám zbývají jen klání od 1 hodiny po půlnoci. Holandsko versus Tunisko a zajímavější Švédsko-Japonsko, kde jde ještě oběma národním týmům o postup. Pro Signál Radio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Radio.

0: Přeju vám hezké ráno se Signál rádiem. Takhle hezky nám právě zpívala zpěvačka Cher. A před námi je tropický den, obloha dnes bude úplně vymetená, během dne může být přechodně polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů, na horách bude příjemných 25. Také pátek bude slunečný bez srážek a teploty povyrostou na 31 až 36 stupňů a další oteplování přijde o víkendu. V sobotu bude při jasné nebo skoro jasné obloze 33 až 38 stupňů a v neděli k nám vyvrcholí příliv horkého vzduchu a naměříme 35 až 40 stupňů Celsia. V neděli odpoledne a večer by nás pak mohli schladit a osvěžit přehánky a bouřky zhorka. No, bude to výheň, na kterou u nás nejsme zvyklí.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem.

0: Hudební legenda Bruce Springsteen v ranním vysílání Signál rádia. Za chvíli ABBA nebo Whitney Houston, ale teď by ještě měli napnout uši milovníci vína. Jednu příjemnou pozvánku přináší kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, máte chuť ochutnat 100 nejlepších vín České republiky. Není problém, stačí se vydat do Valtic na Jižní Moravě. Ve sklepeních zdejšího zámku je totiž sídlo Salonu vín České republiky. Jde o naši nejprestižnější vinařskou soutěž. Mimochodem, letos bylo v prvním kole 1631 vín a právě z těch se vybírala stovka těch nejlepších. Více už říká someliér Národního salonu vín Vojtěch Matoušek.
2: Každé víno má svůj box, kde najdete veškeré popisky o tom víně a potom jsou tam i dva pomocné grafy, které jakmile se ta hlavní stovka vybere, tak se sejdou ty nejlepší senzoriští odborníci a degustátoři a vlastně dělají dva grafy. První je struktura mohutnost vína a druhý je aromatický profil.
1: Pokud se do sklepení Valtického zámku vydáte, tak vás určitě bude zajímat, které víno je tím letošním nejlepším.
2: Můžeme si představit šampiona, což je letos Tramín červený z vinařství Škrobák. Je to poprvní, kdy se šampionem stala aromatická odrůda z Velkopavlovické podoblasti. Je to vlastně zvláštní víno, které bylo maceráno na šlubkách, 12 měsíců zrálo na sudu. Má to 5,5 zbytkového cukru, 6,5 kyseliny a 14,5 alkoholu. Takže už je to takové mohutnější, plnější víno.
1: Každý vinař, který chce své víno do salonu vín přihlásit, musí dodat 730 lahví bílého a 640 lahví červeného vína. Ta se tu totiž nejen ochutnávají, ale dají se samozřejmě také koupit. Máte chuť? Tak se do Valtic určitě vydejte. Otevřeno je tady každý den kromě pondělka. Jen v lednu je zavřeno. To se totiž naskladňují vína pro další ročník. Tak dobrou chuť přeje Honza Navrátil.
3: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signa Rádia. Do kin dnes míří nové filmy a jedním z nich je také snímek Po večerce režiséra a scénáristy Dana Pánka. Ten ve filmu využil své zkušenosti z letního tábora, kam jezdil jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí. Jeho nový snímek se odehrává právě na táboře, kam se na pár dní vrací vyhořelý manažer. A režisér Pánek k tomu říká:
1: vlastně jsem měl největší problém u psaní scénáře, co z toho vyhodit, protože těch vzpomínek bylo opravdu strašně moc a nešlo to dát všechno do jednoho filmu, ale opravdu je to jako 100% výpověď o mých letech jako na táboře. Všechno, co tam diváci viděli, se opravdu stalo. Všechny postavy, které tam jsou v tom filmu, tak existujou. Shodou okolností vlastně půl roku předtím, než jsme začali natáčet, tak ten areál koupil fantastický majitel a za to jsem mu taky vděčný, za to, že nás tam nechal natáčet a že se snažili udělat všechno možné pro to, aby ten areál byl připravený na to natáčení.
0: Nová letní romantická komedie Po večerce režiséra Dana Pánka má oficiální premiéru v českých kinech právě dnes. V hlavních rolích vyhořelého manažera, který se vrací do tábora svého dětství a jeho první lásky, se představí Vladimír Polívka a Eva Podzimková.

0: step by step, krok za krokem dospělo dnešní ráno na Signál Rádiu k závěru. Lucka Sinková je se mnou ve studiu, vítám tě.
1: Hezké signálové dopoledne tak, už.
0: Taky máš pocit, že ti po ránu trvá čím dál tím déle, než se probudíš, než zvládneš něco dělat a nemáš vůbec nějaký pocit odpočinku?
1: No, než se nastartuju, trvá mi to děsně dlouho, obzvlášť když jsme obavili včera, jak už jsme tady zmínili na koncertech, ty na Duren, já na Heleně. Mimochodem taky zpívala včera písničku od Whitney Houston.
0: No vidíš, já taky vždycky říkám, že mi trvá, než mi naběhnou životní funkce, ale jako je to normální. Nové vědecké výzkumy totiž říkají, že po 40. roce života je to normální, tělo prostě stárne a postupně mu ubývá energie, takže nic si z toho nemáme dělat. Týká se to úplně všech.
1: Výborně, máme to na co svést, to je skvělý. Ale že by mi to nějak úplně pomohlo, si nejsem jistá.
0: Jako úplně nejradostnější zpráva to není, ale věřím, že ty máš něco lepšího.
1: Ale máme si to jak okecat. Tak ve zprávách Česko je připraveno poskytnout okamžitou pomoc Venezuele. Podrobnosti už za chvilku a čeští fotbalisté, jak už tady několikrát zaznělo, končí na mistrovství světa po porážce 0-3 s Mexikem.
0: A v té příští hodině Gypsy Kings, Sheena Easton a nebo Depešáci budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Brno, ulice Křenová, tady vás drží nehoda se zraněním. A ještě Praha Cínovecká před sjezdem do Kostelecké se srazilo osobní a nákladní auto a tvoří se tady kolona. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Na síti X to dnes uvedl premiér Andrej Babiš. Zemi totiž zasáhla v noci na dnešek středoevropského času dvě silná zemětřesení v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí a zraněných je zatím 700. Zastupitel hlavního města, kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop, dnes ráno na sociálních sítích oznámil, že končí ve všech svých politických funkcích a že v nadcházejících volbách už nebude kandidovat. Zdůvodnil to každodenním tlakem médií. Už několik dní v kuse jsou v Česku tropické teploty a v následujících dnech bude ještě tepleji. O víkendu budou maxima stoupat dokonce až ke 40 stupňům Celsia. Vlnoveder by měla ukončit pondělní studená fronta. Pro tisíce školáků v Česku zítra končí školní rok. V pátek si děti převezmou vysvědčení a začnou jim dvouměsíční letní prázdniny. Do školních lavic se žáci vrátí v úterý 1. září.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 10 schválila prodej bývalého sídla radnice ve Vršovické ulici a kulturního domu Eden. Soubor nemovitostí získá společnost EPRE Vršovická ze skupiny EnergoPro, a to za 1,117 miliardy korun. Výnos z prodeje chce městská část využít na pořízení nového sídla úřadu. Pokud nějaké peníze radnici zbydou, tak je využije na rozvoj veřejné vybavenosti, především pak ve školství. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté završili strašidelnou cestu mistrovstvím světa porážkou 0-3 s Mexikem. Domácí o výsledku rozhodli dvěma góly na začátku druhé půle. Svěřenci trenéra Koubka získali ve třech zápasech na turnaji jediný bod. Ve skupině obsadili poslední místo a přes velkorysý postupový klíč je čeká cesta domů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný, během dne místy přechodně i polojasný. Teploty 29 až 34 stupňů Celsia, na horách naměříme okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu s 9. hodinou začalo čtvrteční dopoledne, kde vám už za chvíli nabídneme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Ten nás tentokrát zavede do jedné z nejstarších sakrálních staveb na území Prahy. Za velmi zajímavým kostelíkem, plným tajemství a překvapení, se vydáme do Podolí. Počkejte si na to pár minut. Jsem Jirka Svoboda, přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne se Signál rádiem. Náš kolega David Černý je nevyčerpatelnou studnicí zajímavostí a tajemství Prahy a tak je tady další díl jeho pořadu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o roztomilém a téměř zapomenutém kostele svatého Michaela Archanděla v Podolí. Je to malebný, nenápadný, téměř venkovsky působící kostelík, který stojí zastrčený v uličce pod Vyšehradem. Přestože ho většina lidí mířící do podolské porodnice nebo bazénu mine bez povšimnutí, ukrývá v sobě nejednu historickou lahůdku. I když to kvůli novorománské přestavbě z roku 1887 na první pohled nevypadá, svatý Michael je jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka pochází už z roku 1222, kdy patřil Vyšehradské kapitule. Původní kamenné zdivo z počátku 13. století v kostele dodnes najdeme. Hned vedle kostela stojí malebná bedněná zvonice se šindlovou střechou a v ní visí absolutní unikát. Zvon Matky Boží a všech svatých, který byl odlit v roce 1482. Jméno zvonaře neznáme, protože zvon na sobě nemá autorskou značku, ale vzhledem k vysoké řemeslné kvalitě zvonu se historici shodují, že musel pocházet od některé z tehdejších vyhlášených zvonařských dílen na Novém nebo Starém městě pražském. Zvon každopádně přežil všechny války, požáry i rekvizice. V roce 1993 ho doplnili dva nové zvony, Michael a Jan Nepomucký. Kostel v sobě ukrýval i jedno velké překvapení na půdě. Při stavebně dendrologických průzkumech našli odborníci na půdě ohořelý poklad. Dochoval se zde původní dřevěný překlad, u kterého analýza letokruhu ukázala, že stromy na něj byly pokáceny na přelomu let 1273 a 1274. Tento kus dřeva a přilehlý gotický štít jsou viditelně ožehnuté požárem. Na půdě podolského kostelíka tak leží hmatatelný důkaz o velkém středověkém požáru z roku 1484, po kterém musel být kostel znovu zastřešen. Kostelík stojí v místech, kudy po staletí vedla jediná přístupová cesta z Podolí do Prahy. Dokud nebyl na počátku 20. století prokopán Vyšehradský tunel, byla Vyšehradská skála pro povozy nepřekonatelná. Podolští zelináři, rybáři a cementáři museli se svým zbožím stoupat strmě uličkou podél kostela svatého Michala nahoru k Vyšehradu a teprve poté dolů na pražské trhy. Dodnes je kolem kostelíku travnatý pozemek lemovaný zdí. Až do roku 1885 zde fungoval podolský hřbitov. Přestože byl zrušen, dodnes na místě můžete najít několik původních kamenných náhrobků zapuštěných do trávy. Pokud se kolem kostela projdete za sichravého podzimního dne nebo k večeru, kdy na staré náhrobní kameny dopadá boční světlo, nápisy jsou lépe čitelné. Celé místo má díky nim zvláštní nostalgický ráz zapomenutého vesnického hřbitova, přestože od rušného nábřeží Vltavy a podolského tunelu ho dělí jen pár desítek metrů. Obrázek klidného venkovského hřbitova uprostřed Prahy je tak téměř dokonalý. Pro Signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Předevčírem jsme mohli zažít svatojánskou noc, ale tajemství této noci budete moci odhalit už zítra ve skanzenu v Kouřimi na Kolínsku. Během speciálního programu se tam dozvíte, jak období letního slunovratu prožívali naši předci, proč se pálili svatojánské ohně, mluvit se tam bude také o takzvaném kouzelném kvítí, no a zručnější návštěvníci si budou moci uplést i věnec z magických bylin. Akce proběhne ve skanzenu Kouřim zítra od 7 hodin večer.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's there.
3: Hey, what's going on, man?
4: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: Klasická melodie 80. to byl Popcorn na Signál Rádiu a než nám zaspívají Bee Gees nebo Dusty Springfield, tak nám ještě kolega Luboš Dvořák dá tip na letní výlet. Zavede nás do lázní Kinžvart v Ašském Výběžku.
1: Ačkoliv jsem rodilý Středočech, tak tento kout naší země mám rád. Jednak je to bohem zapomnutý kraj a jsou tu místa, která dýchají historií a mají co nabídnout. Třeba od lázeňství po historii. Zhruba před rokem jsem objevil slané termální lázně Bad Elster, kilometr od německých hranic, z Prahy jste tu za 3 hoďky. Lázně Kinžvart u Chebu mají klima, minerální vodu a rašelinu. Stavební ruch tu byl už za krále Václava I. 16. století bylo pro Kinžvart vrcholem těžby cínu a zlata. Sedláci dokonce zahodili nářadí a šli raději rýžovat do okolních potoků. Časem to dosáhlo takového stupně, že musela zasáhnout vrchnost a vše zakázat. Velké změny nastaly na zámku po příchodu rodu Metternichů. Největší stopu zde zanechal kancléř rakouského císařství Klement Václav. Ve 30. letech 20. století tu měl azyl svržený španělský král. Dnes tu svědomitě hospodaří s bohatstvím sbírek Národní památkový ústav. Z Kinžvartu zdraví Luboš Dvořák.

0: Máte naladěné Signál Rádio, 2 minuty nás dělí od 10. hodiny. Před námi jsou další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Belinda Carlisle, Lionel Richie a nebo skupina Alphaville.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, křižovatka ulice Svatovícká a Davidská, tady vás drží nehoda auta s autobusem. Bouralo se na silnici 20 u obce Krsy na Plzeňsku. Nehoda 3 aut vás drží na dálnici D1 na 183. kilometru ve směru na Brno, tady se tvoří kolona. A ještě Pražský okruh, tady na 11. kilometru překáží havarovaný kamion s osobákem ve směru od Lahovic na Lochkov. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 10. pěkné červnové a opět rozpálené dopoledne. S vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny do Polska to novinářům potvrdil premiér Andrej Babiš. Pavel podle něj bude členem delegace i s doprovodem. Zařadit hlavu státu do delegace uložil vládě předběžným opatřením včera ústavní soud. Vláda totiž původně s účastí Pavla nepočítala. GIBS zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který už nebyl nebezpečný. Vývoj události budeme sledovat. Německá vláda kancléře Friedricha Merce chce zákonem omezit používání mobilů a sociálních sítí na základních školách. Všechny restrikce zatím fungují pouze na úrovni jednotlivých spolkových zemí a jejich přísnost se značně liší. To hodlá současný Mercův kabinet změnit.
0: Co se děje v regionu?
2: Vysoké teploty těchto dní stojí za otevřením diskuzí nad tématem teplotního komfortu v pražských tramvajích. Lidé především na sociálních sítích řeší zapínání nebo naopak nezapínání klimatizačních jednotek. Na stížnosti reaguje jak dopravní podnik, tak také organizátor integrované dopravy. Oba shodně tvrdí, že řidič klimatizaci neobsluhuje. Zařízení je totiž v automatickém režimu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda uvedl, že vystoupení české reprezentace na mistrovství světa ukázalo realitu. Po vyřazení národního mužstva už po skupinové fázi šampionátu v Americe se vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Šéf asociace to zveřejnil na sociální síti X poté, co český tým prohrál 0-3 s Mexikem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude opět rozpálený, má být jasno, přechodně polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách se malinko schladíme, tam rtuť v teploměru ukáže 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Už bylo 10 hodin a na Signál Rádiu pokračuje čtvrteční dopoledne. 25. června roku 2009 zažila hudební scéna nečekaný šok. Celý svět obletěla zpráva, že v 50 letech zemřel zpěvák Michael Jackson. A to krátce předtím, než měl odstartovat své beznadějně vyprodané turné This Is It. I smutné události jsou součástí hudební historie. Další vám připomeneme už za několik minut. Já jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jaké dnes dopoledne máte ten správný signál? Jaké události se s datem 25. června zapsaly do hudební historie, ví nejlépe kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: V úvodu se musíme vrátit zpět o 17 let, kdy se na chvíli přestal točit celý svět. Všechna média plnila těžko uvěřitelná zpráva. Král popu je mrtev. Zdála se o to nečekanější, protože v pouhých 50 letech a s vidinou nového turné. Jaké byly okolnosti jeho skonu? Pitva prokázala, že v Jacksonově krvi koloval vražedný koktejl medikamentů v čele s anestetikem propofolem, kterému osobní lékař Konrad Murray ordinoval na chronickou nespavost.

Proti proudu času pokračujeme za 25. červnem 1984. To jiná superhvězda, soupeř Michaela Jacksona Prince, vydal ikonické šesté studiové album Purple Rain. To bylo zároveň soundtrackem ke stejnojmenému snímku, ve kterém zpěvák stvárnil hlavní roli. Zatímco film kiny prošuměl, schytal negativní hodnocení a už je pozapomenutý, deska slavila úspěchy. Pořídilo si ji na 25 milionů fanoušků, čímž je album dodnes jedním z nejlépe prodávaných v historii.

Končíme rokem 1988. V něm se teprve 17-letá americká hvězdička Debbie Gibson stala díky skladbě Foolish Beat nejmladší umělkyní, která napsala, produkovala a nahrála hit číslo 1 v domovském žebříčku Billboard.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Víkend se nám blíží a tak jestli zatím nemáte žádné plány a patříte k milovníkům historických aut, pak byste si v sobotu neměli nechat ujít Veterán Fest Slavkov. Odehraje se v impozantním prostředí Zámeckého parku ve Slavkově u Brna a těšit se můžete na přihlídku historických vozů, motorek, traktorů a bicyklů a také na dobovou atmosféru. A kdybyste toužili snad po něčím jiném, tak další tipy, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz nebo v naší mobilní aplikaci.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio nás zpěvák Fancy ošlehl svými plameny lásky, a protože se blíží 11. hodina, tak dorazil Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Ty jsi ošlehnutý horkem a sluncem zvenku. Meteorologové na víkend, hlavně na neděli, předpokládají až 40 stupňů. Dokonce to možná vypadá, že by mohl padnout absolutní rekord, který tady máme od roku 2012, 40,4 stupně Celsia.
1: Jako to klima se velmi mění.
0: No, mimochodem, meteorologové z Německa už zítra očekávají, že tam překonají jejich historický teplotní rekord, který měl 41,2 stupně Celsia z roku 2019.
1: Páne, jo, ty teploty jsou opravdu extrémní a vysoký a musím říct, že teď jsme se tady bavili vlastně o tom, jak nejlépe ochladit byt a třeba i moje mobilní klimatizace nestíhá.
0: Nezvládá to. Přátelé, buďte na sebe opatrní, zůstaňte dál v chládku a hlavně se Signál Rádiem a našimi osmdesátkami. Osmdesátkové léto pokračuje, Jirka se loučí a dál s vámi bude Lukáš. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásný čtvrtek, přes Signál Rádio. Za moment to nejlepší z 80. let, třeba Roxette, Samantha Fox nebo skupina Boniem. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v pražských Ďáblicích, Cínovecká ulice za nájezdem z ulice Kostelecká. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a částečně blokují provoz. Můžete se zdržet, tak s tím počítejte a dobře dojeďte. A jo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný čtvrteční den přeje za Signál Rádia Lucie Seňková. Ministerstvo obrany podle Nejvyššího kontrolního úřadu nehospodárně vynaložilo přes 43 milionů korun při nákupu radarů. Resort totiž nezvládl celní a daňové řízení. Spoléhal na plné moci bez jasně nastavené odpovědnosti externích firem a pozdě zjistil, že mu kvůli nezaplacenému DPH nabíhají úroky z prodlení. Podle informací Novinek mu finanční úřad navíc uložil ještě jednu pokutu ve výši vzniklé škody, tedy dalších 43 milionů. Už několik dní v kuse jsou v Česku tropické teploty a v následujících dnech bude ještě tepleji. Den po dni se bude oteplovat a o víkendu budou maxima stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Vlnu veder by měla ukončit pondělní studená fronta. Po dvou zemětřeseních, která dnes po půlnoci středoevropského času zasáhla severozápad Venezuely a které si podle prvních odhadů vyžádali 32 mrtvých, začaly státy po celém světě nabízet pomoc. Zatímco USA, Katar a Mexiko už vyslali své záchranné týmy, připravené pomoci je také Česko, Španělsko, Čína i latinskoamerické země.
0: Co se děje v regionu?
2: Městská část Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Barta. Důvodem je porušení podmínek nájemní smlouvy. Výpověď už schválili radní městské části. Rodina šéfky úřadu vlády si totiž byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale nebydlela v něm. Byt využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Účastníci olympiády dostanou peníze navíc, podrobnosti zjistil Petr Plintovič.
3: Mezinárodní olympijský výbor vytvořil zvláštní fond, z něho každý sportovec, který se zúčastní olympiády, dostane 10 000 dolarů, v přepočtu přes 200 000 korun. Na peníze už mají nárok olympionici z letošních zimních her v Itálii. Mezinárodní olympijský výbor se tak podělí o své příjmy se sportovci poprvé ve své 132 let dlouhé historii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude opět rozpálený, má být jasno, přechodně polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách se malinko schladíme, tam rtuť v teploměru ukáže 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 11 hodin na 3 minuty, hezké dopoledne, přeje Signál Rádio. V Praze pomáhají chladit budovy takzvané zelené střechy. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Fiction Factory.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Roxette teď s námi na Signál Rádiu. V naší metropoli se daří zeleným střechám. Druhá největší městská společnost Pražské služby se už nějakou dobu pyšní vlastní zelenou střechou, která kryje poslední patro jejich hlavní administrativní budovy. Výhodou je, že chrání před horkem, ale také nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Víc dodá mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
1: Prostor o rozloze 450 metrů čtverečních tvoří z většiny rozchodníkový koberec, který potřebuje minimální množství zálivky a v létě navíc krásně kvete. Na zbytku plochy máme kopečky zeminy osázené skalničkami, travinami a trvalkami. Celou výsadbou pak doplňuje pár keřů v květináčích. Automatická závlaha zase šetří vodu a zamezuje jejímu zbytečnému plýtvání. Podobných projektů v hlavním městě přibývá. Nedávno jsme se aktivně podíleli na proměně jedné ze střech křižíkových pavilonů na výstavišti v zelené pobytové terasy pro odpočinek, zábavu i akce.
0: Zahradníci a zahradnice provádí kontrolu zelené střechy zhruba jednou za 2 týdny. Během léta na ní kvetou levandule, které lákají množství včel, čmeláků, motýlů a dalšího užitečného hmyzu.

0: Strangers a Signál Rádio. A teď schválně taková řečnická otázka. Kdy naposledy jste viděli korunovační klenoty? Náš velký poklad, myslím si, že jednou za život minimálně by ho měl vidět každý. A pokud jste tak ještě neudělali, už brzy budete mít tu možnost. Kdy se to stane, budou odhaleny, jsme dali na náš Facebook, protože tady najdete aktuální informace. Tak se mrkněte a já vám budu hrát hity, co nestárnou, už za moment.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Rádio. Za moment John Travolta, Jennifer Rush nebo Tina Turner. Takhle chutná osmdesátkové léto. A vše budeme hrát za chvilku, tak zůstaňte dál s námi.

0: Přiblížila se 12. hodina, takhle zní společnost Signál Rádia. Za moment Phil Collins, Michael Jackson nebo třeba ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli nemám hlášeny žádné nové dopravní nehody, jenom stále se ještě přibrzdíte v Praze na Cínovecké ulici za nájezdem z ulice Kostelecká. Tady probíhá likvidace nehody dvou osobních vozidel, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční poledne s datem 25. června přeje Lucie Sinková. Ministr zahraničí Petr Macinka pošle žádost na rozšíření delegace na summit NATO v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny do Polska to potvrdil premiér Andrej Babiš. Pavel podle něj bude členem delegace i s doprovodem. Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením. Vytváří falešný pocit bezpečí, varují ve společném stanovisku výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Dokument reaguje na aktuální veřejnou debatu v Česku i jiných zemích. Stanovisko podpořilo přes 20 odborníků, kteří se věnují výzkumu dětí a dospívajících, digitálních médií a online rizik. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny oznámila převod přes 77 miliard korun Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur, tedy přes 2 biliony korun, a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok.
0: Co se děje v regionu?
2: Důvod k radosti mají lidé v centru Berouna. Stavební firmě Štrabak se totiž podařilo dokončit opravu České ulice o týden dříve. Důvodem oprav byly nerovnosti, které způsobily propady podloží v historické části města. Uzavírka ovlivnila provoz i v okolních ulicích. Problémy jsou nyní minulostí. Oprava skončila a provoz je tak plně obnoven. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Branku fotbalového Tottenhamu bude strážit československá dvojice. Kdo? Tak to ví sporták Petr Plintovič.
3: Za Tottenham bude v příští sezóně chytat společně s Antonínem Kinským taky Martin Dúbravka. Slovenský brankář by měl dělat Kinskému dvojku. Jiný slovenský golman Jakub Surovčík prodloužil smlouvu ve Spartě. Na Letné podepsal dlouholetý kontrakt.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude opět rozpálený, má být jasno, přechodně polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách se malinko schladíme, tam rtuť v teploměru ukáže 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Čtyři minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Nejlepší nápoj ve dnech horka, jaký drink to je, vás určitě překvapí. Vše rozluštíme za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a tady jsou Bon Jovi. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní osmdesátkové léto a Phil Collins. Co si dát k pití, když je horko? Asi vás na první dobrou napadne voda, stejně jako mě, ale představte si, že existuje ještě něco mnohem lepšího. Odborníci tvrdí, že je tady nápoj, který je bohatý na elektrolyty a makroživiny, tedy látky, které tělo potřebují ke správnému fungování. Obsahuje bílkoviny, přirozené cukry a tuky, díky kterým zůstávají tekutiny v organismu déle a tím pádem zlepšuje rovnováhu hydratace, zejména po fyzické námaze. Tím zázračným nápojem je vychlazené mléko. Přiznám se, dost mě to překvapilo, ale troufám si říct, že za zkoušku by to docela stálo.

Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: OMD ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Do Slavkova míří stovky veteránů. Na místě bude i náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Zámecký park ve Slavkově u Brna se v sobotu znovu promění v živou galerii technické historie. Veteran Fest Slavkov Austerlitz tradičně přivítá majitele i obdivovatele historických vozidel. Nabídne jedinečnou podívanou, která spojuje eleganci s minulostí, ale i s rodinnou atmosférou. Do Slavkova míří stovky vystavovatelů a tisíce návštěvníků nejen z tuzemska, ale také z Rakouska, Polska, Slovenska a dalších zemí. Setkání se již tradičně koná v impozantním prostředí historického zámeckého parku. Veterán Fest není ale jen o lesklých karoseriích a vůni benzínu. Celou akci doprovází dobová atmosféra, kterou dotvářejí dámy v elegantních modelech s kloboučky a paraplíčky, inspirovanými první republikou, swingová hudba i taneční vystoupení přímo mezi historickými vozy. Myslí se i na nejmenší návštěvníky. Veterán Fest je událostí, kde se baví celá rodina. Patronkou festu je herečka Alena Antalová, která propůjčuje akci svůj osobní půvab. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Roxane, Charlene, za 3 minutky bude 13 hodin. Krásný to čas, posloucháte Signál Radio. Za moment Petr Kotwald, taky Taylor Dane, nebo třeba Queenie. Prostě to nejlepší z osmdesátek. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, v Brně na Liberecké ulici tady havarovalo osobní vozidlo, zatím tvoří překážku v provozu, ale místo zůstává průjezdné. Další komplikace vás potom čeká na Praze 8 v Liberecké ulici, tady probíhá úklid vozovky po nehodě, tak s tím počítejte a raději dejte tady v tom úseku nohu z plynu. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V jednu odpoledne hezky červnový den přeje Lucie Sinková. Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy skončí letos výuka v základních a středních školách a konzervatořích už zítra. Opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti. Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila stíhání policisty kvůli květnovému zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který v tu chvíli už nebyl nebezpečný. GIBS o případu informuje v tiskové zprávě a podle policejní mluvčí Lenky Krausové stíhaný zůstává u policie. Do ukončení vyšetřování však bude vykonávat administrativní činnosti. Nynější vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. S neobvyklým horkem se potýkají též v Německu, ve Velké Británii či Francii.
0: Co se děje v regionu?
2: Zhruba 620 milionů korun zaplatí hlavní město za plánovaný Park and Ride parkovací dům na Zlíčině. Radní hlavního města rozhodli o tom, že dům postaví firmy Bak stavební a Metrostav. Kapacita domu, který se začne v ulici Na Radosti stavět letos, bude 596 parkovacích míst. Pětipodlažní parkovací dům bude hotový v roce 2028 a nabídne také pětici nabíjecích míst elektromobilů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa v hokejbale pokračuje dnes šestým hracím dnem, včetně utkání českého výběru žen, který o 18:45 v podvečer vyzve v posledním utkání základní skupiny Velkou Británii. Aktuální informace a kompletní výsledkový servis ze šampionátu najdete i na webu www.ostrava2026.cz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné, přechodně i polojasné. Rtuť v teploměru ukáže 29 až 34 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď na Signálu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Ceny pohonných hmot ovlivňují i trh s ojetými vozy, které jsou teď nejprodávanější, prozradím za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Cars. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Taylor Dane teď s námi na Signál rádiu. Benzínová nebo naftová auta, která se teď lépe prodávají? To prozradil ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Autobazary potvrzují, že jarní růst cen pohonných hmot přinesl výraznou změnu v preferencích českých motoristů.
2: Zatímco ještě v loni byly prodeje benzínových a dieselových aut prakticky vyrovnané, letos se začali zákazníci více přiklánět k benzínovým motorům. Jejich prodeje vzrostly až o čtvrtinu. Naopak auta s dieselovým pohonem ztrácejí. Ale i když provoz automobilu výrazně zdražil, zákazníci prý neustupují ze svých požadavků na velikost a praktičnost vozu. Nejvíce se stále prodávají SUVčka a hatchbacky. A jestli se chystáte koupit ojeté auto, tak průměrná cena vozu prodávaných v bazarech se aktuálně pohybuje na úrovni 215 000 korun.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 83 a budeme mířit do Ameriky. Víc už neprozradím, ale čeká nás velká hvězda. Rozhodně je na co se těšit. Double M People nebo Rod Stewart, to jsou osmdesátky, co budou hrát už za chvíli.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní 80kové léto a Signál Rádio. Nejlepší playlist. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: První album a single, který měl původně zpívat někdo úplně jiný. Takový byl start velké ikony, která koncertuje dodnes. Interpret, který původně napsal pro sebe, chtěl, aby se jednalo o lidovou skladbu, jenže v podání americké zpěvačky s elektronickými prvky bylo úplně jiné a natolik ho zaujalo, že jí píseň jednoduše přenechal. Dokonce v nedávném rozhovoru uvedl, že v té době práva za tu píseň mu dokonale platila byt v New Yorku. O vše se postarala velká dáma osmdesátek. Cyndi Lauper, All Through the Night.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ještě 2 minuty zbývají do 14. hodiny. Krásné odpoledne pře Signál Radio. Za moment New Order, ELO nebo třeba John Lennon. Takhle zní 80. léto. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte v Praze, Čakovice, Kostelecká ulice, u křižovatky s Tupolevovou, tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Další komplikace, kde se určitě zdržíte na 10 minut, je na Nuselském mostě ve směru do centra, tady je nehoda 2 osobních vozidel. Počítejte tedy se zdržením a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Ivan, je čtvrtek 25. června a hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel jmenuje nového náčelníka generálního štábu v úterý 30. června ráno na Pražském hradě. Končícího šéfa armády Karla Řehku ve funkci vystřídá jeho dosavadní první zástupce Miroslav Hlaváč. Řehka minulý týden novinářům řekl, že předání funkce se uskuteční 30. června na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Nástupu se zúčastní i Pavel. Český specializovaný tým hasičů je připraven vyrazit na pomoc do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Záchranné práce zatím zajišťují týmy z postiženého regionu. Pokud by však padlo rozhodnutí o vyslání českých záchranářů, odletěli by do oblasti nejpozději zítra. České lesy trápí dlouhodobé sucho. Někde stromy ani nepřirůstají. Klesá jejich vitalita. Vyloučené není ani odumírání, říká Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe.
0: Co se děje v regionu?
2: Společnost Praxity Tourism představila novou verzi mobilní hry Playing Prague. Ta zavede hráče v 10 úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s 10 osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. Zároveň vznikne také počítačová verze, která bude mít lepší grafiku. První verzi hry si už za rok stáhlo zhruba 102 tisíc uživatelů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Alpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a štafetě přibude dlouhý individuální závod. A na poslední duel České republiky na mistrovství světa ve fotbale si lidé u českých bookmakerů vsadili za 63 milionů korun. Většina na vítězné Mexiko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné, přechodně i polojasné. Rtuť v teploměru ukáže 29 až 34 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď na Signálu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 25.6. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárního Prince. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kelly Lev s námi na Signál Rádiu. V roce 2009 odešel král popu Michael Jackson. Podrobnosti a další výročí z hudební minulosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: V úvodu se musíme vrátit zpět o 17 let, kdy se na chvíli přestal točit celý svět. Všechna média plnila těžko uvěřitelná zpráva. Král popu je mrtev. Zdála se o to nečekanější, protože v pouhých 50 letech a s vidinou nového turné. Jaké byly okolnosti jeho skonu? Pitva prokázala, že v Jacksonově krvi koloval vražedný koktejl medicamentů v čele s anestetikem propofolem, kterému osobní lékař Konrad Murray ordinoval na chronickou nespavost.

Proti proudu času pokračujeme za 25. červnem 1984. To jiná superhvězda a soupeř Michaela Jacksona Prince vydal ikonické šesté studiové album Purple Rain. To bylo zároveň soundtrackem ke stejnojmenému snímku, ve kterém zpěvák stvárnil hlavní roli. Zatímco film kiny prošuměl, schytal negativní hodnocení a už je pozapomenutý, deska slavila úspěchy. Pořídilo si ji na 25 milionů fanoušků, čímž je album dodnes jedním z nejlépe prodávaných v historii.

Končíme rokem 1988. V něm se teprve 17-letá americká hvězdička Debbie Gibson stala díky skladbě Foolish Beat nejmladší umělkyní, která napsala, produkovala a nahrála hit číslo 1 v domovském žebříčku Billboard.

Takhle zní Signál Radio a Paul Young. Jestli patříte mezi milovníky vína, už brzo budete mít možnost ochutnat 100 nejlepších vín České republiky.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Pozvánku pro milovníky vína má dnes Honza Navrátil.
1: Hezký den, máte chuť ochutnat 100 nejlepších vín České republiky. Není problém, stačí se vydat do Valtic na Jižní Moravě. Ve sklepeních zdejšího zámku je totiž sídlo Salonu vín České republiky. Jde o naši nejprestižnější vinařskou soutěž. Mimochodem, letos bylo v prvním kole 1631 vín a právě z těch se vybírala stovka těch nejlepších. Více už říká sommelier Národního salonu vín Vojtěch Matoušek.
2: Každé víno má svůj box, kde najdete veškeré popisky o tom víně a potom jsou tam i 2 pomocné grafy, které jakmile se ta hlavní stovka vybere, tak se sejdou ty nejlepší senzoristi, odborníci a degustátoři a vlastně dělají 2 grafy. První je struktura a mohutnost vína a druhý je aromatický profil.
1: Pokud se do sklepení Valtického zámku vydáte, tak vás určitě bude zajímat, které víno je tím letošním nejlepším.
2: Můžeme si představit Šampiona, což je letos Tramín červený z vinařství Škrobák. Je to poprvé, kdy se Šampionem stala aromatická odrůda z Velkopavlovické podoblasti. Je to vlastně zvláštní víno, které bylo maceráno na šlupkách, 12 měsíců zrálo na sudu. Má to 5,5 zbytkového cukru, 6,5 kyseliny a 14,5 alkoholu. Takže už je to takové mohutnější, plnější víno.
1: Každý vinař, který chce své víno do salonu vín přihlásit, musí dodat 730 lahví bílého a 640 lahví červeného vína. Ta se tu totiž nejen ochutnávají, ale dají se samozřejmě také koupit. Máte chuť? Tak se do Valtic určitě vydejte. Otevřeno je tady každý den kromě pondělka. Jen v lednu je zavřeno. To se totiž naskladňují vína pro další ročník. Tak dobrou chuť přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, tady je Signál Radio. Za chvilku Phil Collins, Cool and the Gang, nebo třeba zpěvačka Sandra. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Brna po dálnici D1, 198 km. Tady je dopravní nehoda, zatím komunikace zůstává průjezdná ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká v Praze, konkrétně na Pražském okruhu, 17. km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, očekává se nárazové zdržení. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, je 15 hodin, posloucháte Signál a teď zprávy s Honzou Navrátilem. Paliva zítra zlevní. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic, kterou denně stanovuje stát, v pátek zlevní o dalších 9 haléřů na maximálních 36 korun a 22 haléřů za litr. Benzín pak zlevní o 12 haléřů na 40 korun a 42 haléřů. Z komentářů analytiků ale plyne, že nafta v příštím týdnu zřejmě výrazně zdraží, stále ale bude levnější než benzín. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie dnes po výslechu zadržela. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. V kauze, která se týká podvodných sázek a ovlivňování zápasů, bylo koncem března obviněno celkem 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila 47 disciplinárních řízení. Ministerstvo financí dnes v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy za 18,8 miliardy korun. Objem prodaných obligací byl trojnásobný proti původnímu plánu.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha 10 schválila prodej bývalého sídla radnice ve Vršovické ulici a kulturního domu Eden. Soubor nemovitostí získá společnost EPRE Vršovická ze skupiny EnergoPro, a to za 1,117 miliardy korun. Výnos z prodeje chce městská část využít na pořízení nového sídla úřadu. Pokud nějaké peníze radnici zbydou, tak je využije na rozvoj veřejné vybavenosti, především pak ve školství.
0: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Malorce. S 63. hráčem světa Američanem Ethanem Queenem prohrál 7-5, 5-7 a 3-6. A českou mistryní v časovce je po třetí za sebou Julia Kopecký. 21-letá cyklistka vyhrála v Uničově před Kvasničkovou a Koclířovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je slunečno, teploty jsou vysoké, pohybují se od 29 do 34 stupňů Celsia. V noci na pátek bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Zítra bude slunečno s tropickými teplotami, které vystoupají na 31 až 36 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 27. Vítr zítra zafouká mírný jihovýchodní do 4 metrů za sekundu a pršet určitě nebude. Tolik zprávy, vracíme se k 80, které hrají. Je Lukáš.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Cítíte se ráno unaveni? Možná za to nemůže nekvalitní spánek, ale způsob, jakým pravidelně vstáváte. Víc probereme za moment. Na start Sabrina, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Skull and the Gang, teď s námi na Signál Rádiu. Jestli patříte mezi ty, co bývají ráno unavení, možná za to nemůže způsob, jakým spíte, ale jakým vstáváte. Nedávný test odhalil, že lidé, co ráno neodsouvali budík, měli jasný plán na den, nedívali se po probuzení do mobilu, tak se ve skutečnosti cítili daleko více svěží po ránu a navíc během dne jim déle vydržela energie. Za zkoušku by to asi stálo a ještě když budete vstávat s námi, věřím, že 80 se postarají o dobrou náladu. Třeba hned zítra.

0: Legendární Prince a velká klasika 80. let. Včera jste v našem vysílání mohli slyšet zajímavý rozhovor. Kolega Luboš Dvořák se vydal za ředitelem muzea Janem Vinduškou. Řeč byla například o chatě Bohumila Hrabala nebo čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii tak výjimečný. Celé povídání najdete už teď v archivu na našem webu. Pustit si ho můžete třeba po cestě z práce na signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Dvě minuty před 3:15 se chystá převzít studio Signál Rádia Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Měl bych na tebe tři otázky.
1: Povídej.
0: A pak se dostaneme k nějakému výsledku, ano?
1: Aha, dobře.
0: Výborně. Takže, děláš si plán na druhý den?
1: Ne.
0: Ne. Když vstáváš, stane se ti někdy, že odsouváš budík?
1: Ano.
0: A když vstaneš, podíváš se třeba po chvíli do mobilu?
1: Ano.
0: V tom případě...
1: No.
0: Se ti taky stává, a to je úplně už teďka jasný a daný, že někdy se cítíš po ránu unavená a třeba i
1: tak?
0: Dopoledne.
1: Ano.
0: Zajímavá studie, lidi, kteří právě neodsouvají budík, mají plán na den a nedívají se po ránu do mobilu nebo po probuzení, tak ty energie ráno mají víc a dokonce vydrží být svěží delší čas během dne.
1: Věřím tomu a závidím.
0: Výborně. Tak teď jsem ti poradil.
1: Děkuju.
0: Jak se toho můžeš jako ujmout jinak.
1: Jo.
0: A další energetický příliv dá Terka po 16. Já se loučím, mějte se krásně a těším se zítra při pátku dopoledne v 11. Ahoj.

0: Na letních vlnách se vezete se Signál rádiem. Nová várka 80 na vás čeká už za chvíli po dopravě a zprávách Honzy Navrátila, a to potom v podání Modern Talking, Donny Summer nebo UB40.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou dvou osobáků počítejte na pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D7. Na 18. kilometru je momentálně z části blokovaná komunikace a na srážku tří osobních aut dejte pozor na 18. kilometru D8 ve směru na Prahu. Šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké slunečné odpoledne, posloucháte Signál Rádio, i v 16 hodin pro vás máme zprávy. Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Médiím to dnes řekl prezident Petr Pavel.
2: Pan ministr evidentně znovu nepochopil dělbu rolí a funkcí v tomto státě. Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí. Já jsem měl snahu se domluvit panu premiérovi, jsem to napsal i písemně. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
1: Doplňme, že ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že jeho úřad dnes Pavla do české delegace na červencový summit v Ankaře doplní. Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i se svým doprovodem. V zoologické zahradě v Brně utekla z výběhu panda červená. Odchytili ji v přilehlých kníničkách. Je v pořádku, ale zaměstnanci ji monitorují, jestli nesnědla něco nevhodného, řekl to mluvčí zahrady Jan Bedřich. Ukrajina od Česka obdržela desítku cvičných ultralehkých letounů Alto NG. Pět poskytla česká vláda, dalších pět pak zafinancovala organizace Dárek pro Putina. Na sociální síti X to uvedl ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov.
0: Co se děje v regionu?
1: Vysoké teploty těchto dní stojí za otevřením diskuzí nad tématem teplotního komfortu v pražských tramvajích. Lidé především na sociálních sítích řeší zapínání nebo naopak nezapínání klimatizačních jednotek. Na stížnosti reaguje jak dopravní podnik, tak také organizátor integrované dopravy. Oba shodně tvrdí, že řidič klimatizaci neobsluhuje. Zařízení je totiž v automatickém režimu.
0: Sport.
1: Mistryně Evropy v krasobruslení z roku 2024 Leona Hendriksová ukončila kariéru. 26-letá Belgičanka, která získala na kontinentálním šampionátu ještě další tři medaile a také dva cenné kovy na mistrovství světa, to oznámila na včerejší tiskové konferenci. Uvedla, že fyzicky už není schopna se dostat do takové formy, aby mohla konkurovat mladším soupeřkám.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je slunečno a teploty jsou vysoké, pohybují se od 29 do 34 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha jasná, teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. No a zítra bude slunečno a také s tropickými teplotami. Vystoupají na 31 až 36 stupňů Celsia. Na horách zítra naměříme teploty kolem 27. Pršet určitě nebude a vítr bude foukat jen mírný jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Tolik další odpolední zprávy. Vracíme se k muzice.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne i ode mě. Ve studiu Signál Rádia proběhlo střídání. Moc vás tedy zdraví Terka Veselá. Léto je v plném proudu, možná trochu více, než bychom si přáli. A spolu s ním dochází i častěji k nehodám a úrazům. Určitě se tedy hodí vědět, jak kdy zareagovat, a proto v Pardubickém kraji vzniklo vzdělávací středisko. Než tam ale zamíříme, dáme prostor našim osmdesátkám, a to konkrétně Sherry Sherry Lady.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Se Signal Rádiem si užíváte osmdesátkové léto a jelikož se blíží prázdniny, pravděpodobně bude častěji docházet k nehodám a úrazům. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje proto otevřela nové vzdělávací a výcvikové středisko. Záchranáři tady mají možnost nacvičovat zásahy v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Jak říká ředitel Pardubické záchranky Igor Pár, simulace jsou velmi věrné.
1: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska, tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
0: Součástí střediska je také projekční místnost, kde lze na čtyři stěny promítat různá prostředí. Je tak možné vytvořit iluzi lesa, panelového sídliště nebo diskotéky a vytvořit tak téměř reálnou kulisu zasahující posádce. Wow.

0: Dionne Warwick nás na Signal Rádiu přesunula skoro do půl páté. Už za chvíli se od ní mikrofon převezme John Farnham, ale ještě předtím bych vás chtěla pozvat do archivu na našem webu, kde pro vás ukládáme rozhovory, které se u nás odvysílají. Nejnovější jste mohli slyšet včera dopoledne. Kolega Luboš Dvořák zamířil do lázeňského města inspirovaného seriálem televize Prima Polabí a přivezl rozhovor s ředitelem Polabského muzea Janem Vinduškou. Pokud jste ho nestihli, už teď ho najdete v archivu na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál rádiu jsme se domámili s Helenou Vondráčkovou, ještě více se tak naladili na letní atmosféru a už za chvíli v tom budou pokračovat Depeche Mode, Boney M nebo Eurythmics. Tak nás laďte i nadále.
1: Udělejte si ze svého mobilu rádio. Je to úplně jednoduché. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store nebo z Google Play podle typu vašeho telefonu. Budete nás mít neustále po ruce a díky apce vám budou hrát ty nejlepší osmdesátky ze Signál rádia i na vašich cestách.
2: Když slyšíš

0: Za 5 minut 5 ladíte Signál Rádio, kde si užíváme 80kové léto. Na chvíli si teď od hudby dáme ale pauzu, podíváme se na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi a hned po nich už to na vás budou natěšení Ricky Epovery, Kim Wilde a Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na pražském okruhu u exitu 10 směrem na Strakonickou. Havarovalo tu těžké nákladní vozidlo. A s nehodou 2 osobáků počítejte v ulici Průmyslová na Praze 10, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na obou místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Posloucháte Signál Rádio, 17. hodina je tady, pojďme na zprávy. Prezident Petr Pavel dnes médiím řekl, že je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance a o tom, zda se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Šéf diplomacie Petr Macinka k tomu dodal, že prezident nebude v čele české delegace na červencový summit. Z rozhodnutí ústavního soudu nic takového podle ministra nevyplývá. Celníci společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. Byly připraveny k distribuci v Česku i v dalších státech Evropské unie. Státní ústav pro kontrolu léčiv nyní prověřuje, komu léky patřily. Následně budou zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Francouzské námořnictvo se u pobřeží Sicílie zmocnilo ropného tankeru Deliver. Podle Paříže je toto plavidlo součástí ruské stínové flotily, kterou Moskva používá k obcházení sankcí a k financování invaze na Ukrajinu. Francie se k tomuto kroku odhodlala nedlouho poté, co Velká Británie obdobným způsobem v Lamanšském průlivu zadržela tanker Smirtov.
0: Co se děje v regionu?
1: Městská část Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Barta. Důvodem je porušení podmínek nájemní smlouvy. Výpověď už schválili radní městské části. Rodina šéfky úřadu vlády si totiž byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale nebydlela v něm. Byt využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny.
0: Sport.
1: Dvojnásobný mistr světa MotoGP Francesco Bagnaia bude po odchodu z Ducati závodit od příští sezóny se značkou Aprilia. Avizovaný transfer potvrdil budoucí nový zaměstnavatel italského jezdce. Bagnaia, aktuálně sedmý muž pořadí královské motocyklové třídy, s ním podepsal čtyřletou smlouvu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále slunečno a teploty jsou stále vysoké, měříme je kolem 30 stupňů Celsia. V noci na pátek bude jasno, teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Zítřejší, tedy konečně už páteční den, bude slunečný, ale s tropickými teplotami. Ty vystoupají na 31 až 36 stupňů Celsia. Pršet zítra nebude a vítr bude foukat mírný, jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Pokud plánujete při pátku cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné slunečné odpoledne vám ze studia Signál Rádia přeje Terka Veselá. A protože sluníčko opravdu hřeje, je potřeba dodržovat pitný režim. Ne každému ale chutná obyčejná voda, nebo to chce někdy trochu změnu, tak si za chvíli přečte pro zajímavý tip, jak ozvláštnit váš drink. Do té doby to nejlepší z 80.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

80-kovém létě na Signal Rádiu nesmí samozřejmě chybět Michael Jackson, ale ani dodržování pitného režimu. Jelikož teploty tento týden stoupají opravdu vysoko, nezapomeňte sebou nosit neustále vodu a pít klidně, i když nemáte žízeň. Ale pokud vám už obyčejná voda leze trochu krkem a máte chuť na nějakou limonádu s ledem, mám pro vás tip na takový speciální led, a to z kokosové vody. Příprava je naprosto identická s přípravou klasického ledu, akorát místo vody do forem na led nalijete 100% kokosovou vodu. Ta obsahuje minerální látky, jako je draslík a hořčík, které se podílejí na hydrataci organismu a zároveň v sobě nemá žádný cukr. Takže právě ta může být zajímavým ozvláštněním letních drinků, a to samozřejmě i v nezmražené podobě. Ale když si kokosový led dáte například do ananasového džusu nebo do kávy, tak věřím, že osvěžení bude chutnat ještě o to lépe. Stejně jako hity od Folka.

0: Léto bez disco příběhu jako by nebylo, ale to samé platí i o magneťáku Signal Rádia, který už za pár minut roztočíme. Do té doby Phil Collins, Maggie Riley a Michael Sembello. Tak se na ně počkejte.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Ladíte Signál Rádio, kde to žije osmdesátkami a ty si přiblížíme ještě více díky našemu magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Už za okamžik se z Magiče budou linout velmi známé rytmy hitu True Colors, ale ne od Phila Collinse, ale od Cyndi Lauper. Právě ona totiž hit True Colors jako první vydala v roce 1986, kdy pro ní skladbu napsali Billy Steinberg a Tom Kelly. A netrvalo dlouho a single se dostal na první místo americké hitparády a dokonce získal nominaci na Grammy za nejlepší ženský popový výkon. Text povzbuzuje posluchače, aby se nebáli ukázat svou pravou tvář a nestyděli se za to, kým jsou. A není tedy divu, že se skladba stala hymnou podpory a přijetí. Tak si ji pojďme užít i my teď.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sandra a In the Heat of the Night, single, který dost odráží počasí za okny. S 18. hodinou by ale snad mohlo být alespoň o trochu lépe a taky se s ní dnes naposledy koukneme na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi. Po něm už Elton John, Pet Shop Boys nebo Suzy Quatro.
1: Signál rádio doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme na D5 ve směru na Prahu. Na 6. kilometru havarovala dvě nákladní vozidla, takže pravděpodobně počítejte s lehkým zpožděním. Přejeme vám pohodové cesty pro dnešní podvečer.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, s 18. hodinou na Signálu přichází další zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka pokračuje v kritice předběžného opatření Ústavního soudu. Svou účelovostí a politickým aktivismem je podle něj důkazem úpadku politické i právní kultury. Připomeňme, že Ústavní soud dnes předběžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí delegace na summit Severoatlantické aliance a vláda má jeho cestu zajistit a neklást žádné překážky. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely, kterou postihlo silné zemětřesení. Země nabídku z České republiky dnes odpoledne přijala. Paliva zítra zlevní. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic, kterou denně stanovuje stát, v pátek zlevní o dalších 9 haléřů na 36 korun a 22 haléřů za litr. Benzín pak zlevní o 12 haléřů na 40 korun a 42 haléřů. Z komentářů analytiků ale plyne, že nafta v příštím týdnu zřejmě výrazně podraží, stále ale bude levnější než benzín. Letecká společnost Ryanair přestává rodičům účtovat poplatky za povinnou rezervaci sedadel vedle jejich dětí. Rozhodnutí přichází po vyšetřování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
0: Co se děje v regionu?
1: Důvod k radosti mají lidé v centru Berouna. Stavební firmě Štrabak se totiž podařilo dokončit opravu České ulice o týden dříve. Důvodem oprav byly nerovnosti, které způsobily propady podloží v historické části města. Uzavírka ovlivnila provoz i v okolních ulicích. Problémy jsou nyní minulostí. Oprava skončila a provoz je tak plně obnoven.
0: Sport.
1: Mistrovskou Slávii v další sezóně posílí polský fotbalista Oskar Kubiak. 19-letý křídelník do Prahy přichází z Arky Gdyně. Smlouvu podepsal do konce června roku 2030. A Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čtvrteční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno, teploty měříme stále vysoko, kolem 29 stupňů Celsia. V noci na pátek bude jasno, teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Zítřejší den bude slunečný, ale s tropickými teplotami. Ty vystoupají na 31 až 630 stupňů Celsia. Na horách zítra naměříme teploty kolem 27. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní do 4 metrů za sekundu a podle meteorologů zítra pršet určitě nebude. Takové byly zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 25. června. Hezký zbytek dnešního dne s našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Přestože to tak nevypadá, 6. hodina večerní je tu. S vámi je na Signál Rádio stále Terka Veselá. Krásný podvečer. Máme tu další společnou osmdesátkovou jízdu. Tu započne Elton John, Chesney Hawkes a Pet Shop Boys. A abychom se dozvěděli i nějakou tu zajímavost, přivítáme kolegu Jirku Svobodu, se kterým zamíříme za uplynulými 25. června. A nalákáme milovníky Harryho Pottera, že právě tento den byl pro celou sérii velmi zásadní. Více už za chvíli, Jirka, teď pojďme opět rozjet hudbu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Užíváte si 80-kové léto, v éteru jste mohli slyšet Pet Shop Boys, ale už je na čase, aby v něm zazněl kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte signál rádio, je 25. června, den, kdy se v roce 1946 začala letadla poprvé používat k přepravě pošty. Roztáčím kola stroje času, který nás vezme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1997 vydala britská spisovatelka Joan Rowlingová první díl příběhu malého kouzelníka Harry Potter a kámen mudrců. V roce 1974 lidstvo vyslalo do vesmíru zvláštní poselství mimozemským civilizacím, takové ET volat domů. V roce 1951 se konalo první zkušební vysílání barevné televize. Moc lidí ho ale nevidělo, na světě totiž tenkrát existovalo jenom 40 barevných televizorů. V roce 1876 proběhla legendární bitva u Little Big Hornu. Jízdní oddíl generála Castra byl totálně zdecimován, když se utkal s indiánským kmenem Siouxů. Velká část vojáků si sama vzala život, tak se obávali indiánů. A v tento den byla v roce 1869 do obchodního rejstříku zapsána firma první plzeňský akciový pivovar, pozdější Gambrinus.

0: Čtvrtečním podvečerem vás provází Signal Radio. Máme 25. června, což je den, kdy svátek slaví Ivanové, takže pokud alespoň jeden poslouchá, všechno nejlepší. A my pro vás k svátku máme 80ky od Status Quo, Jimmyho Cliffa a Pointer Sisters. Tak už za minutku si na jejich hity můžete zatrsat.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Naprosto energickou bombu na Signal Radio donesli Pointer Sisters. Pojďme se tedy na chvíli odpočinout u vyprávění kolegy Luboše Dvořáka, který zajel až k Ašskému výběžku.
1: Ačkoliv jsem rodilý z Středočech, tak tento kout naší země mám rád. Jednak je to bohem zapomnutý kraj a jsou tu místa, která dýchají historii a mají co nabídnout. Třeba od lázeňství po historii. Zhruba před rokem jsem objevil slané termální lázně Bad Elster. Kilometr od německých hranic. Z Prahy jste tu za 3 hodiny. Lázně Kinschwart u Chebu mají klima, minerální vodu a rašelinu. Stavební ruch tu byl už za krále Václava I. 16. století bylo pro Kinschwart vrcholem těžby cínu a zlata. Sedláci dokonce zahodili nářadí a šli raději rýžovat do okolních potoků. Časem to dosáhlo takového stupně, že musela zasáhnout vrchnost a vše zakázat. Velké změny nastaly na zámku po příchodu rodu Metternichů. Největší stopu zde zanechal kancléř rakouského císařství Klement Václav. Ve 30. letech 20. století tu měl azyl svržený španělský král. Dnes tu svědomitě hospodaří s bohatstvím sbírek Národní památkový ústav. Z Kinschwartu zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Udeřila 19. hodina, pohodový poslech Signál Rádia vám přeje Terka Veselá. Já už tu před sebou mám čerstvý playlist 80. Nadšení budou hlavně milovníci Dua Wham, Cranberries a Blacka. Právě oni totiž otevřou novou 60-minutovku. Ale nebudeme zůstávat pouze u hudby a zamíříme i do pražské zoo. Tak se máte na co těšit.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Black a Wonderful Life, to jsme si hráli na Signal Rádiu, kde zamíříme do pražské zoo, kde také vznikl nový Wonderful Life, protože po dlouhých 7 letech u lachtanů jihoafrických vyrůstá mládě. Šťastnou novinku zahrada tajila asi 3 týdny, sameček se totiž narodil už 5. června. Jeho maminka je samice Daisy, která ale přesto, že se o mládě vzorně starala, neměla dostatek mléka. Ošetřovatelé proto museli lachtánka lehce přikrmovat, ale teď už je vše zase na dobré cestě, Daisy opět krmí, mládě přibírá a začíná si i hrát. A odteď už chovatelé začnou malého samečka přivykat i na vaničku a vy se na něj tak ve velkém expozičním bazénu budete moci těšit zhruba v polovině srpna. Tak ať se lachtánkovi daří, když se vám bude chtít, tak pak o prázdninách za ním můžete vyrazit a my mu ze Signal Rádia posíláme Abu.

0: vám fotojí ze Signal Rádia. Nic se nezmění ani za půl minutky, kdy na vás čekají Alphaville, Tina Turner nebo Toto Cutugno. Ale co můžete změnit, je to, co bude hrát po nich. Přichází čas Signálu pro radost, alias písničky na přání, takže jakmile se v éteru ozve výzva, berte do ruky telefon a volejte na 910 260 910.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

0: Cutugno nám na Signal Radio přinesl kus Itálie. A co si zahrajeme jako další, nám řekne posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Teresko. Já tě moc zdravím do Signálu.
0: Děkuju, já tebe taky. A co ti pustím dneska?
2: Je, Teresko, já bych tě hrozně moc rád poprosil Roda Stewarta.
0: Ano.
2: No a já písničku věnuju nám všem, až přežijeme zatím, co nám meteorologové teda slibují, tento poslední pařákový víkend, protože od pondělka mají začít bouřky a ten další víkend nám hlásej, že ty teploty mohly spadnout na nějakých 20 stupňů na ty naší dechatelný, tak jsme říkali, že když by to doopravdy dopadlo, že bychom chtěli aspoň na výlety, na kola, pěšky, takže zkrátka ať ten pořádný pařák ještě vydržíme, no a zkrátka, to se budeme těšit, až zase budeme veletovat.
0: Jo, to souhlasím a taky se přidávám, všichni na sebe buďte hlavně opatrní, protože vedra jsou fakt šílená. A já ti teda posílám Roda Stewarta a Young Turks.
2: Tak jo, tak seš hrozně moc hodná a všem přeju pohodový víkend a přežijeme to.
0: Ano.
2: Děkuju, mějte krásně.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Krásný letní večer, milí posluchači. Hodiny Signál Rádia ukazují přesně 8. Moc vás zdraví Terka Veselá. Ale nebudu sama, za pár minut vás pozdraví i kolega Lukáš Bláha, který nám přinese signály hudební minulosti a v těch si připomeneme, jaká ikona nás v tento den navždy opustila, nebo jaké historicky významné album právě 25. června vyšlo. Buďte tady i nadále na tom nejlepším signálu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ela, Ela, to je hit, na který se prostě nedá nespívat spolu s Friends Girl. Ale teď už na chvíli necháme mluvit kolegu Lukáše Bláhu.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: V úvodu se musíme vrátit zpět o 17 let, kdy se na chvíli přestal točit celý svět. Všechna média plnila těžko uvěřitelná zpráva. Král popu je mrtev. Zdála se o to nečekanější, protože v pouhých 50 letech a s vidinou nového turné. Jaké byly okolnosti jeho skonu? Pitva prokázala, že v Jacksonově krvi koloval vražedný koktejl medikamentů v čele s anestetikem propofolem, kterému osobní lékař Konrad Murray ordinoval na chronickou nespavost.

Proti proudu času pokračujeme za 25. červnem 1984. To jiná superhvězda, soupeř Michaela Jacksona Prince, vydal ikonické šesté studiové album Purple Rain. To bylo zároveň soundtrackem ke stejnojmennému snímku, ve kterém zpěvák stvárnil hlavní roli. Zatímco film kiny prošuměl, schytal negativní hodnocení a už je pozapomenutý, deska slavila úspěchy. Pořídilo si ji na 25 milionů fanoušků, čímž je album dodnes jedním z nejlépe prodávaných v historii.

Končíme rokem 1988. V něm se teprve 17-letá americká hvězdička Debbie Gibson stala díky skladbě Foolish Beat nejmladší umělkyní, která napsala, produkovala a nahrála hit číslo 1 v domovském žebříčku Billboard.

0: Na Signál Rádio se vezeme na letních vlnách a pokud byste chtěli příchod léta ještě dooslavit, tak už zítra máte možnost prožít magickou svatojanskou noc v Kouřimském skanzenu. Tam na vás bude čekat jedinečná noční atmosféra, tanec kolem ohně, pletení věnce z bylin, zpívání a mnoho dalšího. Tak pokud máte tenhle typ akcí rádi, koukněte na www.signalradio.cz pro více informací.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Talking Heads a Road to Nowhere. My jsme na Signal Rádiu přece jenom dojeli do pár minutek před 8:45. Pro mě to znamená, že se s vámi pro dnešek rozloučím. Uslyšíme se zase příští týden v úterý. Vy si ráda bych řekla, užijte víkend, ale možná ho spíš hlavně přežijte, protože vedra mají být opravdu nesnesitelná, takže na sebe buďte hlavně opatrní, držte se spíš někde ve stínu, u vody, hodně pijte a mažte se opalovákem a samozřejmě laďte letní osmdesátky. Tak se mějte, krásný večer.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zapněte si Magreťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.